17 to by na rájov dom za starce dal. 18 to tepeme, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smysel življenja je prepier. 20 ta nenihnovlí

0: 哎呀，那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
1: Taky bylo to prejšný týden. Ja som kres grožen, čo vedno. Ja sa s tým ľudím z prejšného tisíčletia prvičujem, zálenými menom.
0: Oh.
1: Rieva nikdyva, pači je stála lek 15, sa ona nemore.
0: Ja, 15.
1: A viete, či si byli výrojeni v 90, tu nepoznáte si hito 70-tých, recimo.
0: Recimo.
1: Sam pač, ja som še vedno žálen za Venga Boysa. Venga Boysa sa tako da nevedal, kaj je Despacito.
0: Ne vem.
1: Znaš Despacito?
0: Onda je adio.
1: Danes gledam nova runda.
0: Ja se lahko pripravim na to.
1: Ja, veš kaj, rodi se v 80-ti, pa 90-ti, pa par let živi tam.
0: Ja.
1: Edino tak se lahko pripravim.
2: Radio. Ena. Več dobre glasbe.